0: Color music.
1: The best music.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Bavor Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.
1: São Paulo. About São Paulo.

0: Color Music Radio.
1: All funky kingdom.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
6: Se Zuzanou Maxa.
3: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
10: Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: 20, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague for 20, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.
3: To byla famózní a skvělá show.
4: Ahoj, tady je Roman.
5: Tady je Roman.
4: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
6: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Cleveland Hardway Morris. Jenkins k tomu, narozen 13. května 1950, profesionálně známý jako Stevie Wonder. Dnes jako předkrm, sladký předkrm čerstvého poledního menu na vlnách Color Music Radio. Samozřejmě logicky, protože včera měl narozeniny, tak si nemůžu nechat ujít vám připomenout jeho geniální tvorbu. Tohle je samozřejmě single Superstition a já vám rovnou přidám dva další k tomu. Nejprve tenhle ten láskyplnej, můj hodně oblíbený You Are The Sunshine Of My Life a pak taky věc, která jej spojuje s Bobem Marleym. Posloucháte Poledníme s Lukášem. Příjemný poslech.

Na úvod dnešního poledního jmeny třikrát Stevie Wonder k jeho 670. narozeninám, který oslavil 13. května. Mimochodem 11. května je výročí, letos bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho. A tyhle dva pánové byli ve velmi přátelském vztahu a sice poprvé se potkali v roce 1975 v Kingstonu na koncertu Wonder Dream Concert se Stevie Wonderem na Národním stadionu v Kingstonu, který byl jako benefitem pro tamní hudební školu pro slepé studenty. No a takže tam se potkali poprvé a Stevie Wonder doprovodil, nebo přidal se k Marleymu na song I Shot the Sheriff a Bob Marley, myslím, na oplátku se objevil, teď nevím, Superstition nebo v nějaký skladbě od Boba, od Steva, takže Steve a Bob, takhle dohromady. Nicméně to bylo teprve jenom první setkání, potom se potkali ještě několikrát, mimo jiný v roce 1979 na Black Music Association koncertu ve Filadelfii. A Wonder Prey měl velký respekt k Bobovi a k jeho message a nahrál mu právě v roce 1980 na album Hotter Than July skladbu Master Blaster, která má podtitul Jammin, kterou jsme si dali teďka a která odkazuje samozřejmě na stejnojmenný song Boba Marleyho Jammin s Color Music Radiem právě teď. Ještě nemáte volume doprava? Zkuste teď. Ať pořádně s váma rezonuje ten bassline.

0: matter people.
1: Yes, what matter people. To byl Damian Marley před chviličkou v návaznosti na jeho tátu Boba Marleyho. My si zahráli věc z jeho zatím nejnovějšího alba. Stony Hill, první single mimochodem z té desky Be careful who you nail punk cross. Dej si bacha na toho, koho chceš ukřižovat. Pro třeba jiný názory, nebo jinou barvu, nebo co si ještě vymyslí to naše ego. No a ta instrumentálka toho songu, ta upgradeovala tady tenhle ten původní song od Sly & Robbie a Black Uhuru, který si dáváme teďka aspoň v kousíčku a který se jmenuje What We Need. Solidarity. Vzájemnou solidárnost, bez ní to nejde. Pull up the tune. Black Uhuru v dnešním poledním menu, premiéře ve čtvrtek. A dnes začíná svět knihy, za chvilku si k tomu povíme více.

Tak, ještě jedna jamajská, to byl Sizzla Kalonji a Thank You Mama for the 9 months you carry me on. Vzpomněl jsem si, jak jsem hrál v neděli polední menu speciál pro mámy, tak jsem si potom zpětně uvědomil, tahle ta velká věc tam určitě měla být toho součástí, takže takhle dodatečně se vzpomínkou na mámy, ať ty mámy adorujeme v tom nejlepším slova smyslu. Nejenom ten jeden den, kdy mají ten svátek, ale třeba i můžeme zavolat i dneska, jak se mají a nějakým způsobem potěšit. To byl Sizzla Kalonji, předtím to byli Black Uhuru, ještě předtím to byl Damian Marley a taky Bob Marley, takže takový malý jamajský segment. Mnohem více jamajský muziky tady u nás na Koloru pravidelně v úterý od 21. a nebo v repríze v neděli o 22. ale stejně jako polední menu to občas prohodím, kdy je premiéra, kdy je repríza podle situace. A teď se mi zrovna v úterý to stalo, že jsem propagoval, že budu vysílat a moc jsem se na to těšil a pak jsem při uspávání dcery normálně usnul a probudil se až ráno. I takové věci se můžou stát, tak se omlouvám všem, kdo jste čekali v úterý večer a jedna z věcí, které jsem sliboval, že si v úterý večer zahrajeme a uskutečníme, jsou Medial Banana, který tento čtvrtek, to znamená dnes večer, vystoupí v Praze. A nevystoupí sami, vystoupí s nima taky Lay Lefi, velmi zajímavý slovenský projekt, takže Slovensko dneska v Praze v klubu Fuchs 2 a my si dáme jejich společnou věc a pak si povíme soutěžní otázku o 2x1 volný vstup na dnešní večer do Fuchsu.

spolupráce Medial Banana a Lay Lo-Fi, single jménem Ready Go. Premiéře na Color Music Radio a dnes večer naživo v klubu Fuchs 2 v Praze na Štvanici.

Jo, to byl Brother Ali. Když jsme před lety mohli potkat v Praze v rámci seriálu Boombox a už jsem vám minule říkal, že nejbližší Boombox bude už 31. května, kdy do Prahy přijedou Smith & Wesson z Brooklynu a zároveň se tady potká ještě druhý turné Los Angeleských Blue and Exile. A akce proběhne zcela výjimečně v Cargo Gallery 31. května další Boombox a mezi tím už jsme oznámili i další v pořadí, který proběhne 14. června a to jste asi ještě neslyšeli a to je bude velká věc. Masta Ace se vrátí po 2 letech do Prahy a představí velmi speciální koncert za doprovodu kapely Champion Sound. Album, velký album, který slaví letos 25 let. Tak ochutnejte.

Master Ace, legendary Master Ace se vrátí do Prahy 14. června a bude to speciální turné k albu Disposable Arts, od kterého uteklo už 25 let od jeho vydání, a tenhle ten masterpiece se dočká koncepčního turné za doprovodu právě pražských Champion Sound. Budou to projekce, budou to speciální hosté Lešia a Stricklin a proběhne to 14. června v Kafe v lese. Další boombox, tak vřele doporučuju. My jsme si nehráli z týhletý desky, když jsem si to na úvod myslel, my jsme si hráli z věci s desky jménem Incorporated Sitting on Chrome z roku 1995. Nicméně to je taky parádní kousek a když počítám správně 2005, 2015, 2030 let od Master Ace je opravdu master, nejenom rapper, legendární rapper, ale mimochodem taky je profesor a jeho lyrics jsou prostě chytrý. Tohle je pro mě real hip-hop, který je jako message music, stejně tak jako reggae music, která pomáhá lidem, aby z nich byli, aby se probouzeli, ne? Tak to je pro mě origin a zůstávám někdy trošku stát s otevřenou pusou, když vidím, co se pod tyhle žánry taky vleze, ale ten message je úplně jiný. No tak otec Fura pro dnešní den na téma obsahu v muzice. A co tady máme dál? Když už jsme v 90. letech u hip-hopu, u klasického hip-hopu, tak co byste říkali na De La Soul? Long Island.

ktorý probiehne na lodi Cargo Gallery a potom 14. června Master Ace s kapelou Champion Sound v kafe v lese. Co se týká dalších hiphopových událostí, tak 7. června se vrátí KRS-One a 11. června křest nového alba Prago Union v Riegerových sadech v rámci Prague Open Air 11. června. Ochutnávka samozřejmě Hip Hop Camp potom v srpnu. O tom si více budeme povídat příště. Teď bych rád ještě zmínil shoutout pro Rowito Ice Cream, skvělý nanuky, čokoládový, arašidový a jahodový, který vyrábí na Šumavě a jsou podporovatelé, sezónní podporovatelé koloru a tohohle poledního menu, speciálně těch reggae záležitostí kolem toho. A tak vřele doporučuju, nově mají i kornoutový zmrzliny a jsou bez cukru, bez konzervantů, prostě zdravý mrsání, mražený jménem Rowito Ice Cream. A poděkování taky pro MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. Takže když si rozbijete, polijete ať už svůj iPhone nebo svůj tablet nebo počítač, tak MacParts.cz vám s tím můžou pomoct. No a do třetice nakladatelství Dharma Gaya. A tam se vracím k tomu, co jsem sliboval, že svět knihy začíná dneska a bude až do neděle na pražském výstavišti. Je tam obrovské množství doprovodního programu. Dharma Gaya to můžete najít ve stanu nezávislých nakladatelů venku. A je tam prostě tisíce a tisíce knížek k mání a taky velký doprovodný program. Za nakladatelství Dharma Gaya zvu v pátek od 18. hodiny na přednášku Psychedelika a duše amerického autora Simona Juglera, jehož stejnojmenná kniha vyšla minulý týden, a nebo příští akce potom bude v sobotu od 15. hodiny specialita o haiku u nás i ve světě s Katkou Soustružníkovou a Pavlem Martincem. Ale těch přednášek tam bude opravdu hodně, podle toho, jaký knížky vás zajímají, vřele doporučuji světknihy.cz, podívejte se do programu, je tam toho hafo. Takže díky partnerům tohohle pořadu poledního menu a my si budeme hrát další muziku. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech.

0: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Pain, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

Posloucháte Color Music Radio, srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v neděli, tak posloucháte premiéru od 13. hodiny, právě vám dohrálo polední menu. A v tom polední menu zazněl Stevie Wonder s připomínkou toho, že teď minulý týden měl narozeniny 76. pokud se nepletu. A tak jsem si říkal, že by bylo dobrý vzpomenout jeho masterpiece i v rámci pořadu album týdne, protože samozřejmě Stevie Wonder nebyl jenom Little Wonder, ale byl Forever Wonder. Jeden z výtečných zpěváků, skladatelů, klavíristů, který natočil desítky skvělých alb. A my máme už dnes 29. album týdne, ale Stevie Wonder tam ještě nezazněl, tak jsem si říkal, to je skvělá příležitost právě dnes a právě tady. Možná taky posloucháte ve středu od 20. hodiny, tak to je repríza, ale je úplně jedno, jestli posloucháte, kdy posloucháte, ale je důležitý, že posloucháte, a srdečně vás zvu k dalšímu poslechu. Stevie Wonder, vybírám album z roku 1973, který se jmenuje Inner Visions, který vyšlo u značky Tamla, která je pod křídly Motown Records. Tohle album bývá považováno za jednu z jeho velmi klasických a legendárních desek a potvrzuje tu proměnu z malého Little Stevie Wonder, známýho pro svý romantický balady, do více vyzrálého, dospělého, uvědomělého umělce. I na této desce pokračuje s experimentováním s The Original New Timbral Orchestra, syntetizátorem, který vymyslel Malcolm Cecil a Robert Margulev. A tato deska, která vyšla v roce 1973, konkrétně 3. srpna, ji produkoval sám Stevie Wonder a společně s ním Malcolm Cecil a právě Robert Margulev. Předchozím albem byl Talking Book a následujícím Fulfillingness First Final. Ono je těžký vybrat z takovýhle obrovský diskografie jenom to jedno album, ale musím říct, že tohle je jedno z těch mých velmi oblíbených. A Stevie se tam dotýká mnoha různých témat, to deska byla velmi dobře přijatá a najdete na ní celkem 9 songů, z nich Too High nebo Living for the City jsou samozřejmě velmi známý nadčasový singly, ale myslím, že stojí za to si to dát v celý plný podobě právě teď. Album týdne, Stevie Wonder a album Inner Visions. Přeju vám krásnej, příjemnej poslech.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten? Ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen. Can I please have your attention?
7: It's now showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
8: Let's find out. Ready, set, go.
9: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
1: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
2: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
2: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
3: Color Music Radio.
0: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemné odpoledne a ničím nerušený sound Radia Color. Je tady čas pro sax a po týdnu vás všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina s pořadem Saxepí. Samozřejmě, že i dnes je pro vás připraveno spoustu muziky z oblasti R&B, funky, soul, fusion, latiny a smooth jazzu. To vše v té následující hodince a doufám, že si to společně patřičně užijeme. Tak, to byl David Sambor na úvod a teď už jsou tady Braxton Brothers, Forever Together on the Radio Color.

Příjemný smooth jazz, Forever Together, Braxton Brothers, basista a saxofonista na Radio Color. I Once Had Your Love, to je legendární vibrafonista, který samozřejmě u nás na Coloru jako doma, Mr. Roy Ayers.

Mr. Gerald Albright, vynikatý smooth jazzový saxofonista, Four on the Floor. A vy posloucháte Color a samozřejmě Pořad Sax Appeal, kde si převážně nabízíme saxofonovou muziku. Ovšem, teď už je tady jedna novinka, nové album George Bensona. Natočil ho s orchestrem Roberta Farnona a je to opravdu skvělá deska. Spoustu standardů a jeho jazzové kytary. Love is Blue, George Benson.

čas pro Candy Dulfer na Radio Klor. V pořadu Saxe Píl, velká pohoda. Dámy a pánové, ladíte Klor a my si jedeme. Saxe Píl, to je pořad, který nabízí převážně saxofonovou muziku a teď už se hlásí o slovo Mr. Náží a s ním vynikající soulmaker a zpěvák Frank McComb. Tak tady je Modern Lovers.

Incognito. Tak to je název vynikajícího alba kapely Spyrogyra. To je Jay Bekenstein a s ním Tom Schumann a slavná nahrávka pro 80. léta. Teď už si dáme opět trochu smoothjazzovou náladu pro dnešní odpoledne a to je trojice saxofonistů The Sex Pack, Can't Help It Myself a vy jste stále naladěni na Radio Color.

Back. Tak to byly trojice saxofonistů Jeff Kashiva, Kim Waters a Steve Cole. Can't Help Myself. No a my se teď podíváme do Brazílie a zazpomínáme na slavného brazilského skladatele, zpěváka a producenta Sergio Mendeze, který nás opustil 5. září. Velikán brazilské muziky, který spolupracoval se spoustou slavných interpretů, jako například Cannonball Adderley, Herbie Manem a samozřejmě i v současné době s kapelou Black Eyed Peas. My si nabídneme jednu slavnou nahrávku Aqua Jibibir, Sergio Mendes na Rádiu Color.

Mr. Serge Mendes a jeho muzika. Brazilský muzikant, který více než 60 let dělal skvělou muziku a přispěl k rozvoji bossanovy a latinskoamerického popu. Sergio Mendes nás opustil v září a my jsme vzpomínali v pořadu Sex Appeal na jeho slavnou muziku a slavné nahrávky. Dáme si jednu na závěr, to je Maškenáda, kterou určitě znáte, a já se v tuto chvíli rozloučím a popřeju vám samozřejmě ničím narušený poslech našeho rádia a my se uslyšíme opět příští týden, a to v neděli v 15 hodin a také ve čtvrtek v 18 a v sobotu kolem 13. hodiny. Mějte se moc krásně a mějte se sexy, loučí se Vláďa Drtina.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stůl. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Zdražil jsem. 17 euro. Ale barevná. Černobílá 20 euro. Tak vám přeju všem krásný čtvrtek. A taky hezkou neděli odpoledne. Tady je Romeo. A jdeme si zahrát opravdu nějaký hity. Nebude to Deeza. Budou to normální písničky. Tady jsou Run DMC. It's like that. A strašně se těším, protože zítra už nám začne mistrovství světa v hokeji. A dneska si můžeme tipnout, kolik a jak budeme hrát s Dánskem, jak to dopadne. Takže jak jsem říkal, Run DMC, it's like...

It's like that. Run DMC na Koloru a teď si dáme něco taky pro dámy, protože mi píšete, abych zahrál Šade. A jelikož na fotce, která je vidět i na webu a všude možně, tak tam držím právě LPčko Šade a Michaela Jacksona. Tak si dáme Smooth Operator Šade a Důl.

Remote Operator. Všade. Teď jsem si vzpomněl, jak jsme tenkrát s ní dělali rozhovor v rádiu, když byla v Praze. Ježiš, to byla příjemná. A další věc pro holky. Tady je Lisa Stansfield. The Real Thing. A dneska slaví svátek Boniface. A že jich znám...

No, this is the real thing, Lisa Stansfield. A teď si dáme Šalamár a Night to Remember. Tak vám přeju opravdu krásný čtvrtek a taky hezkou neděli odpoledne. Říkám to z důvodu, protože repríza právě probíhá v neděli odpoledne. Tak, aby to bylo aktuální. A za chviličku si tipneme, jak budeme hrát zítra s Dánskem na mistrovství světa v hokeji.

jdeme dál. A za chviličku zahraju Adamovi Reginu Bell, protože si o to napsal, tak není nic jednoduššího, než splnit přání. A já si tipuju, že zítra porazíme Dánsko 3-1 v prvním zápase na mistrovství světa. A kdo z vás si bude chtít tipnout, tak ať mi klidně zavolá na telefon 603 54 0051. Tady jsou Silver Convention.

Silver Convention na Color Music Radio. Tak jak jsem říkal, posluchač Adam si přeje Regine Bell, Baby Come To Me. Jinak Adame, díky za dobrý tip, tuhle písničku taky znám. Tu jsem hrával ještě, když jsem dělal muziku na Evropě 2. Jo, a uteklo to strašně rychle. Tak jo, tady máš. A můj kamarád Marcello tipuje, že zítra vyhráme na dánském 4-1. Takže já 3-1, on 4-1. A co vy?

Baby Come to Me, Regina Bell. A protože jsem Spartan a chci, aby to bylo všechno vždycky fair, tak samozřejmě přeju a gratuluju Slavii získání titulu. Jenom mě mrzí, co se tam všechno odehrálo, když bylo derby Sparta Slavie, ale stávají se i horší věci. Tak jo, tak si dáme Sister Sledge, Lost in Music, a já vám fakt přeju krásný ráno a nádherný odpoledne.

Lost in Music, Sister Sledge na Color Music Radio. Tak teď jsem dostal další tip na zítřejší zápas Česko-Dánsko, že vyhrajeme 6-1. Tak uvidíme. Samozřejmě zatím nikdo netipnul, že bychom prohráli. A já se strašně těším na Roberta Zárubu, protože miluju jeho komentování ledního hokeje. Je to můj nejlepší komentátor na hokej. A tady je Stevie Wonder, Superstition. Další skvělá věc pro holky. Ale za chviličku už si taky dáme něco pro chlapy. Nemůžeme hrát jenom pro holky.

Jedna z nejlepších funky věcí. Stevie Wonder, Superstition. Tak mám radost, že jste si to stejně jako já užili na koloru. A už jsem říkal, tohle bylo všechno, aspoň 4 písničky předtím pro dámy. A teď si dáme něco chlapskýho. Já tohle miluju. Je to Sylvester a Patrick Cowley. Do you wanna funk? Do you wanna funk with me? A další tip na zítřejší zápas Česko-Dánsko. 7-2. Tak si držme palce. Můj tip je naprosto vklidný. 3-1, že vyhrajeme. Posloucháte Kolor. Je čtvrtek a taky neděle odpoledne, kdy se bude reprízovat můj pořad. A teď si jdu trsnout.

Ty vole, to je hlas. To je úžasný. Prostě Sylvester, Patrick Cowley, Do you wanna funk? Do you wanna funk with me? A asi jste to pochopili, my koloráci máme nejradši funky. Tyjo, tohle to je skoro 40 let stará věc, ale to nevadí. Každému ten čas utíká úplně stejně. Ale vzpomněl jsem si, jak jsme na to trsali na Dýze. Tyjo, to byla pecka. A když jsme si šli trsnout a byli jsme dobrý, tak jsme zbalili nejvíc holek. Takže proto na tebe rád vzpomínám, Silvestře. Do you wanna funk? Do you wanna funk with me? Tak, máme krásný čas a teď si užijeme pomalejší věc. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. To je taky zase trošku pro holky. Ale chci, protože většinou hraju pro kluky, tak chci, aby jsme si zahráli taky občas pro holky. Holky si to taky zaslouží.

Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. A teď si dáme další pecku. Tuhle věc opravdu miluju. Fan Meko je borec. Dokonce před 5 lety jsem získal povolení na tuhle písničku a udělal jsem moji verzi Ty kráso. Tahle verze se jmenuje The Hustle. A letos si v mý desce Zlatý duety jí právě zaspívám přímo s Fan Mekojem. Takže Fan Mekoj, ještě jednou moc děkuju.

Skoro se mi chce brečet. Prostě to byla výborná pecka The Hustle, Fun McCoy. A další věc pro dámy. Tady je Whitney Elizabeth Houston. I wanna dance with somebody. Tak si zase holky vy teď můžete trsnout. No a pak nás čeká už dnešní poslední věc. A já vás naladím, bude to All Green. Let's stay together.

I wanna dance with somebody. Whitney Houston. Taky mě mrzí, že už není mezi námi. Tak mějte se krásně, užijte si dnešní den a zase se na vás budu strašně moc těšit zítra. Tady je All Green, Let's Stay Together. Za chviličku už to rozjede Friky. Tak se s ním taky můžete trsnout. Ahoj.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

0: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color

Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich a podobně už skoro tradičně zazní i čtveřice interpretů frankofonní plus minus rockové scény. A to vždy po třech ukázkách. Začneme prvotřídní francouzskou rockovou kapelou Louis Attaque. Následovat bude výborná zpěvačka se severoafrickými kořeny Hindi Zahra. Třetího na programu tady mám Michela Polnareffa, taky výraznou osobnost, i když především let minulých. A kvarteto uzavře Pascal Lamour, člověk, který dokáže vkusně a přitom líbivě pracovat, mimo jiné s francouzskou lidovou hudbou. Louis Attaque, opět jedno ze jmen, které je za hranicemi Francie poměrně neznámé a přitom je to podle mě obrovská škoda. Poprvé v našem pořadu zazněli v loni v říjnu, takže pár faktů připomenu. Ty nejhlubší kořinky se dají vystopovat na jedné střední škole v městečku Montargis, což je cirka 100 km jižně od Paříže. Do té školy chodili jak budoucí basák Robin Fé, tak budoucí frontman, zpěvák a kytarista Gaetan Russell. Ale zárodek Louis Attaque vzniká až v Paříži, kam oba po škole přesídlili a po spojení s bubeníkem Alexandrem Margrafem tam začínají v roce 1990 v kapele pojmenované Caravaggio. Tam taky za nějaký čas potkávají i houslistu Arno Samuela a v roce 1994 vzniká Louis Attaque. Přitom název odkazuje na slavnou francouzskou anarchistku 19. století, Louise Michel. Mimochodem tu, která jako první použila černou anarchistickou vlajku. Pokud jde o prvotní inspiraci hudební, tak tu ani kapela nikdy netajila. A byla to americká skupina Violent Femmes. Jejich lídr Gordon Gano pak dokonce v roce 1997 produkoval Francouzům první album. Z něho si teď poslechneme Stormen Nouveau.

Takže Luisa tak a ukázka z prvního alba. Prodalo se ho rekordních 2,5 milionu kusů, takže diskutovat o tom, zda bylo úspěšné, asi nemá smysl. Přitom je to ale možná paradoxně jejich jediné, které nebylo následně oceněno francouzskou prestižní cenou Le Victoire de la Musique jako nejlepší album roku. No a zmíněný Gordon Gano pak produkoval v roce 2000 i druhou velkou desku. Jak jste si všimli, jejich styl je vedle osobitého, trochu roztřesaného hlasu Gaetana Russella hodně daný zvukem houslí. Arno Samuel je opravdu rockový houslista, jakých po světě moc neběhá. Samozřejmě je jejich rock lízlý i folkem a špetkou francouzského šansonu. Po druhém albu Comment on dit z roku 2000 a mnoha koncertních štacích si asi muzikanti potřebovali od sebe odfrknout, a tak zatímco rytmická dvojka sestavuje na nějaký čas skupinu Ali Dragon, Russell se Samuelem vytvářejí poněkud akustičtější projekt nazvaný Tarmac. I tuhle výbornou kapelu už jsme poslouchali, konkrétně v únoru. Pod tímhle názvem vyšla i dvě řadová alba. V roce 2005 vydané třetí studiové album skupiny Luisa Tak se nahrávalo v New Yorku a vyšlo pod názvem A Plitar Crocodile. Z něho si poslechneme Sean Penn Mitchum.

Luisa Tak z jejich třetího alba z roku 2005. Gaetan Russell se ale v posledních 10 letech představil i třemi sólovými alby. A čtvrté se zdá být už na spadnutí. Určitě se na něj taky někdy dostane. Co jsme ale už před nějakou dobou stihli, to byla ukázka z projektu Lady Sear, což byla v roce 2017 jeho nejspíš jednorázová společná záležitost se zpěvačkou Rashidou Brakni. Taky bych neměl zapomenout na letošní novinku projektu Vertige, což je spojení basáka Luisa Tak, Robana Faye a zpěváka skupiny Deportivo, Jeroma Kudana. Letos jim vyšlo 5písňové EP. Pokud jde o Luisa Tak, tak zatím poslední, čtvrté album s názvem Anomaly vzniklo už bez původního bubeníka a vyšlo v roce 2016. Tady je titulní skladba z něj.

Posloucháte francouzské vychytávky a po slavných Louis Attaque si dáme jednu zajímavou zpěvačku. Historickými i zeměpisnými okolnostmi je dané, že se francouzská pop music relativně často proplétá s arabskými tradicemi a hudbou severní Afriky. Samozřejmě je to Alžírsko a v neposlední řadě taky Maroko. V roce 1979 se tam narodila Hindy Zahra a stala se z ní časem opravdu výborná zpěvačka a v neposlední řadě i herečka, známá třeba z úspěšného filmu The Cut. Možná by se pro velké zjednodušení dala šoupnout do world music, ale to by mohlo být i zavádějící. A rozhodně to není jen něco pro nějaké fajnšmekry. Naopak, její muzika je docela příjemná, pestrá a písničková, čerpající v řadě různých žánrů, jako reggae, folk, blues, soul i jazz. Po mamince je berberského původu, takže tyhle kořeny jsou v její muzice taky zjevné. První vážný krok do světa udělala už v 15, když se od maminky odstěhovala za francouzským tatínkem do Paříže. Vedle práce v Louvru pak taky muzicíruje, hraje na několik nástrojů a skládá písničky. Některé z nich se pak objevují v roce 2009 na jejím prvním EP. Pak už to šlo rychle. Velmi úspěšné první album Handmade vítězí v cenách Le Victoire de la Musique v kategorii World Music Album. Z téhle desky jsem vybral skladbu s jednoduchým názvem Music.

To byla ukázka z prvního alba zpěvačky Hindi Zahra z roku 2010. Krátce na to pak vyšlo sice ještě jedno akustické minialbum, ale na plnohodnotnou novinkovou kolekci si posluchači museli počkat až do roku 2015, kdy vyšla snad ještě lepší deska Homeland. Hindi Zahra zpívá sice i francouzsky, ale větší počet textů má v angličtině nebo v berberštině. Vyberu teď tedy něco z toho druhého alba a bude to anglicky zpívaná To the Forces.

Hindi Zahra, zpěvačka srovnávaná dokonce i s legendární Billie Holiday. Asi jsem neřekl, že i když ovládá několik nástrojů, naučila se na ně v zásadě jako samouk. Za zmínku asi stojí i její poměrně častá spolupráce s uznávaným francouzským hudebníkem a producentem Blundetem. A to v zásadě už od začátku kariéry před 10 lety. Jeho jsme poslouchali 2 měsíce nazpět. Zrovna letos udělali jednu společnou písničku, Fly High, docela příjemná záležitost, malinko do reggae, a už jsem ji měl nachystanou, ale říkám si, že by vás mohla až moc ukolébat, či dokonce uspat, tak jsem sáhl ještě jednou do druhé a zatím poslední desky Hindi Zahra a vybral jsem Un Jour, což je nejen krásná písnička, ale zároveň přece jen o něco svižnější.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Mezi velmi známé francouzské zpěváky, kteří se proslavili už v druhé polovině 60. let, patří Michel Polnareff. Pochází z Nérac, malého městečka v jihozápadní Francii, a už jako pětiletý pilně cvičil na piano. Aby ne, když tatínek jako pianista doprovázel dokonce slavnou Edith Piaf. Pak si přidal kytaru, se kterou posléze hrával třeba na schodech pařížské Sacré-Cœur. V roce 1965 se mu poštěstilo vyhrát jakousi soutěž a výhrou bylo pořízení desky u společnosti Barclay. Výhru sice odmítl, ale už se o něm vědělo a tak se brzy dostává na trh single La Poupée que Finon. A je to obrovský hit. Nahrávka vznikala v Londýně a jen jako maličkost připojuji, že jako studioví hudebníci se na ní podíleli nějací Jimmy Page a John Paul Jones. Zanedlouho pak třeba v Bruselu vystupuje celý týden na jednom kšeftu s Jeffem Beckem. Zmíněnou hitovku jsme poslouchali právě minulý rok, když tady Polnareff zazněl poprvé. Ale vzhledem k velkému počtu povedených písniček z tohoto období není problém vybrat jinou. Tady je hned první písnička z jeho prvního alba Sous quelle étoile suis-je né? Pod jakou hvězdou se narodím?

To byl Michel Polnareff z prvního alba, které se objevilo i v seznamu nejlepších francouzských rockových alb časopisu Rolling Stone, konkrétně na 39. místě. Jak slyšíte, tak v těch 60. letech to byly spíš folk rockové písničky a k tomu patřila taky jeho imidž jemného chlapce. Ta se změnila až později, kdy si nasadil tmavé sluneční brýle s bílými obroučkami a nechal si narůst dlouhé, kudrnaté, blond vlasy. Ale Polnareff byl přece jen asi nejlepší v oněch 60. letech. Tak myslím, nebude na škodu dát si třeba ještě jednu z 68. Je to single Ringo Ding, který ve své době ani na LPčku nevyšel.

Po velké vlně popularity se Polnareff v 70. letech stahuje do ústraní a pobývá převážně ve Spojených státech. Až v roce 1989 se mu po návratu do Francie daří comeback s albem Kama Sutra, se kterým vypomohl i Mike Oldfield. Osobně se mi zrovna tohle album moc nelíbí. Na můj vkus až příliš balancuje mezi synthpopem a nasládlým středním proudem. Možná trochu překvapivě zní mnohem lépe poslední album, které vydal po 28 leté pauze, a to před 2 roky. Jmenuje se příznačně Enfin, tedy konečně, a z něho taky vybírám třetí dnešní ukázku Long Time.

Posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a po Michelu Polnarefovi, muzikant z úplně jiného těsta. Zároveň po nějakém čase zabrousíme do Bretaně a poslechneme si, jak si s tamnější lidovou hudbou dokáže, hlavně v nahrávacím studiu, pohrát Pascal Lamour. Ale tento zajímavý pán rozhodně není jen nějaký mistr zvuku. Je to šedesátník, který strávil dětství na rodinné farmě na jižním pobřeží bretaňského poloostrova a vztah k přírodě pak určil celou jeho životní dráhu. Vystudoval farmacii, zajímal se o bylinky, o filozofii i o šamanismus a vedle toho se věnoval i hudbě. Jeho první album s názvem Continentals vyšlo v roce 1994. Z něj pochází i skladba Mojtura.

Na své vlastní značce vydal Pascal Lamour asi 10 svých alb, když asi největší ohlas mělo to z roku 2003 s názvem Bretanští šamani. Taky se mu od té doby říká elektrošaman. Ve svých mnohovrstevnatých zvukově velmi bohatých nahrávkách se ale neomezuje pouze na bretaňské písně a syntetické zvuky, ale často se inspiruje i v jiných zeměpisných šířkách. Přitom si umí hodně nástrojů nahrát sám. Takhle zní titulní skladba z pátého alba Avu Žereve, které vyšlo před 11 lety.

Samozřejmě svým způsobem je tahle muzika dost eklektická a Pascal Lamour si ji míchá, jak se mu zrovna hodí. Ale na druhou stranu ne každý to zase umí dělat takto zajímavě. Třetí ukázka je z EP Air Miloir z roku 2015 a jmenuje se Ingen Anron. To bude pro dnešek všechno a já se těším zase na příště. A vzhledem k tomu, že se mi tady zase nahromadila slušná řádka interpretů, kteří ještě vůbec nezazněli, počítám, že se minimálně příště vrátím k původnímu schématu jedno jméno, jedna píseň.

0: Music Radio.
1: Dolar Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
7: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
8: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
9: Mixdown.

Disco Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Ahoj, moji milí. Tak nasaďte si klobouky, změna stylu, změna groovu. No jasně, začíná ACX, American Country Express. Pokud tady posloucháte na Kohoru, přeci jenom tenhle pořad přijímá ještě Rádio Sázava, Rádio Amerikána. No a na Rádiu Color v sobotu v 10, to je právě teď premiéra a živý vysílání. No a taky v neděli ve 20. To je jasná věc, ACX, American Country Express, zdravím vás, Martin Svátek. 2 hodiny současné country muziky, ale samozřejmě podíváme se i do historie, ale tohle to už je starší věc od Jordana Davise. Krásný poslech.

What My World Spins Around. Skvělý Jordan Davis. Samozřejmě první místo taky v žebříčku nejhranějších pecek. Ta následující věc, ta se v žádném žebříčku neumístila, je to ukázka z alba, titulní věc Kill the Cowboy. Everybody wanna know where did all the cowboys go.

The Cowboy. On má teďka v současné době v žebříčku v nejhranějších peckách v Americe. Tedy co se týče country muziky, samozřejmě tak má věc Easy to Love. Tu jsem tady taky, já bych řekl, mnohokrát hrál. Tohle je současná věc, současný první místo nejhranější song v Americe. Čtvrtý týden na prvním místě, tohle je Luke Combs. Je rozjetej, je to jasný. Sleepless in a hotel room.

současná jeho věc, která se jmenuje Woman. No a teď je zase nová věc, úplně nová, to jsem v Holiday, samozřejmě. V Holiday Edition jsem taky nehrál tuhle věc, ale v ACX rozhodně ne. Propojili se Morgan Wallen a Ella Langley. Tak to jsem teda, takhle rychle jsem to nečekal. To je taková zajímavá věc. Já jsem si koupil nový album od Ellie. To album se jmenuje Dandelion a já jsem ho představoval. Je tam nějakých kolik, myslím, že 17 věcí nebo tak nějak. A asi po dvou týdnech vyšla nová věc od Ellie Langley společně s Morganem Wallenem, která se samozřejmě na tomhle albu vůbec neobjevuje, takže dodatečně vyšla nová verze jejího současného alba, kde už se tedy tahle věc objevuje, tenhle ten duet, takže já jsem si koupil ještě to vydání, kde ten duet nebyl. No, zajímavý věci. Samozřejmě skvělá věc. Mám z toho radost. Tady je Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore. 19. příčka, nejhranější pecka z 0 na 19. A myslím, že to je pěkný.

nejúspěšnější zpěvák a zpěvačka, co se týče country muziky teď. Myslím, že to docela slušně zabere, už to zabralo vlastně. Tato věc I Can Love You Anymore, tak to je Ella Langley, Morgan Wallen. No tak abych řekl, paříme, rozjedem to ještě víc. Lily Rose, to je oblíbená věc moje a vy to víte. Hraju často věc, která se jmenuje Of Course I

pěkná. Tato holka se prosadila spíš v Kanadě. Do vlastně žebříčku časopisu Billboard v Americe v country muzice se nějak neprotlačila zatím. A je to škoda, tohle ta věc zní hodně dobře. Tohle je Lily Rose, Of Course I Do. Jason Aldean ještě nevydal svoji desku, aspoň pokud vím, ale furt vydává věci. Takže nejdřív možná vydá všechny ty věci ven, pak vydá celý album.

skvělý závěr, co říkáte? No tak já teda upřímně nemám moc rád, že ty interpreti vydají třeba 11 věcí ven, pak vydají album, který má třeba 14-15 věcí, tak to není nějak moc překvápko. No ale doba je prostě jiná a Jason Aldean, tenhle ten single je docela dobrý, i když ta jeho muzika vlastně zní strašně, strašně podobně, ty jeho tracky, vlastně co se hudby týče, fuj, abych se do toho nezamotal. No každopádně zní to hodně stejně, ta muzika, stejný jakoby postupy, tohle, ale ty melodie jsou docela silný a myslím, že tahle ta věc to dokázala, tak to byl Jason. Tak teď je tady trošku klídek, zpěvačka Ashley McBride. Má současný track. Tahle věc se jmenuje What If.

What If We Don't, se jmenuje ukázka, tohleto je Ashley McBride. Současná věc, docela mě překvapila. No ale možná si budete pamatovat Ashley McBride v duetu se zpěvačkou, která se jmenuje Carly Pearce. To byl taky svýho času number one song v Americe. Tohle ukázka I Never Wanted To Be That Girl. Tohle Carly Pearce, Ashley McBride.

nikdy jsem nechtěla být takováhle holka. I never wanted to be that girl. No tak o problémech ve vztahu zpívali Carly Pearce a Ashley McBride. Tak a teď velká bomba. Tohle je novej Keith Urban, taky Michael McDonald, to mě překvapilo hodně. Ten vokál, ten tam sedí úplně na...

To je Australan, který se jmenuje Keith Urban a taky Michael McDonald, ale Kýse si dáme ještě jednou. Já mám tady jeden takový, on nahrál ještě teďka takový cover původně z roku 72, možná byste mohli znát tuhle věc. Pustím vám ukázku z toho roku 72, to jsou Seals and Crofts. Znal, ale nevěděl jsem, kdo to zpívá, věc, která se jmenuje Summer Breeze.

se nedivím, ani mě nepřekvapilo, že se ti líbil ten Keith Urban a Michael McDonald, protože to je těžká bomba. To, z toho mám velkou radost. No tak a Joni Messina, tu asi taky znáš. A já teda hraju záměrně, to je věcička z roku 98, album I'm All Right, to byla hodně úspěšná deska a hodně úspěšný singly z tohohle toho alba. Jeden z nich byl právě Stand Beside Me, ovšem tady tato zpěvačka Jody Messina vydává nový single Don't Let Them Hide, You're Beautiful. Já bych ji nepoznal, ale asi je to ona.

Tak ona ještě po roce 98 měla samozřejmě nějakou muziku. Mě to už pak trochu uniklo. A vlastně jsem ji zaslech až teďka v roce 2026 tady s tou věcí Don't Let Them Hide You're Beautiful. Tak proto bych ji asi úplně ze začátku nepoznal, ale je to tam slyšet, že to je Jody. No tak Jody Messina. Nakladno posílám tuhle věc. Tondo, já myslím, že by se ti mohla líbit tenhle ten duet. Madeline Merlow a Dustin Lynch ještě jednou dneska.

Madeline, Marlowe, taky Dustin Lynch. No, teď už. To už je závěr první vysílací hodiny ACX. Yeah. Debutový single pro tohle boje jmenuje se Hunter Hayes. Skvělej country funky groove. Oh, no. Storm Warning.

Storm Warning. Proč mi to nehraje? Proč? Tak jasně, to je první vysílací hodina, za chvilku jsem zpátky, moji milí, teď je pozvánkový break. Tohle byl jinak Hunter Hayes, abych ještě doplnil. No tady za chvilku jsem zpátky, nikam nechoďte, nebo jenom na chvilku, čus.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Radio Color 90.7 FM.
3: Je to tak, moji milí, Radio Color, Color Music Radio, taky Radio Sázava, Radio Americana. Koho na Radio Color právě teď v sobotu po 11. hodině, tedy živě, nebo v neděli ve 20 hodin od 20 do 22, to je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek a teď je třeba i Nate Smith. Tato věc, která se jmenuje Rather Be Lonely.

Rather Be Lonely. Jedna věc z jeho EPčka, ne moc úspěšná záležitost, ale mně přijde úplně skvělá. To následující věc teď hraju často, myslím, že i v minulý repríze, minulý týden jsem vám ji zahrál. Gary. Já nevím, proč mě to baví, skvělý sound, tyhle ty věci, skvělý kytary.

skvělá věc, Dan and Shay, skvělý duo. Předtím to byl Mitchell Tempany, Not Today. No a tady je nová věc od Dan and Shay. Jejich aktuální věc se jmenuje Say So. Taky zní hodně dobře, pustíte sami.

Middle of Nowhere se to jmenuje, já to album ještě nemám, ale příštím týdnu by, příštím víkendu bych vám rád nabídnul poslechu ukázky z tohohle alba. Tohle je moc pěkná věc, kterou jsem vám nabídnul, tak Casey Musgraves. A teď jedna taková balada, country balada, kterou nahrál Hudson Westbrook. Taky novinka.

pěkná věc. Hudson Westbrook, on měl už předtím jeden hit, který se jmenuje House Again. Mně se to moc nelíbilo, mně to přišlo hrozně utahaný, takový jako víte co, no. A tahle ta věc, on má fakt pěkný hlas, pěkný frázování, jo, je dobrý, tak Hudson, no vidíte. A teď něco pro Marcela, protože Marcel poslouchá a mám radost, protože přece jenom country muzika, ta teďka hejbe světem, to je moc dobře. A já mám pro tebe jednu takovou věc, která by tě mohla potěšit. Beer Can Fix, to je titul, se to jmenuje. O tom písnička, o tom, že pivo prostě jakoby opraví všechny trhliny na duši a tak dále. O tom zpívají Thomas Rhett a John Party. To se ti možná bude líbit, takový country latino style.

Shooting Memories with Tequila. Tohle to jsou Midland. Takový pohled do minulosti, když je to současná věc, jako co se týče soundu, myslím zvuku, tedy. No, tak Midland, Shooting Memories with Tequila.

tracka Shooting Memories with Tequila. Tohle to jsou Midland, jejich nová věc, kterou jsem včera objevil. Moc pěkná záležitost. No a od chlastu přijdeme někam jinam. Kam to se uvidí? Jo, jasně. Já jsem si totiž vzpomněl, když jsem slyšel tuhle novou věc, která zní tak jako devadesátkově, vlastně countryově, takhle zněly věci podobně, tedy z 90. let. Tak pojďme si zahrát věc z roku 97, album, který se jmenuje Big Hopes.

který zpívá do dneška, Ty Herndon, It Must Be Love. Čas od času, nebo většinou teda v té druhé hodině občas takhle zabrousím do té historie country muziky. Pojďme si zahrát tuhle věc, tohle je skvělý hlas, taky skvělý skladatel. Producent, který se jmenuje Phil Vassar. In a Real Love.

0: Česky nezaspívaná věc, no? Phil Vesser.
1: That's right. That's
0: right. Oh yeah. No, teďka můj milý klídeček, hezky pohoda, protože přichází zpěvák, který mu je už 69 let, ale to se netýká týhletý nahrávky, tohleto je stará věc. Kolik? 98, jasně, myslím. Jo, jsem si tím skoro jistý, album The Key, ale Vince Gill vydal teďka novou věc, to mám zahrnout za chvilku, ovšem tahleta věc z roku 98. K takovému tomu sobotnímu obědu. If you ever have forever in mind.

levej klavír, co říkáte? No, úžasný vokál, tenhle ten sameťák, tenhle meďák, který se jmenuje Vince Gill. No tak ono, 69 let, no tak já myslím, že krásný věk. Posuďte sami, jak mu to pořád jde. Toto je jeho nová věc. Společně s ním taky Lady A, který si kdysi říkali Lady Antebellum. No rozhodně mám radost, má skvělý hlas. Posuďte sami, teď je v rychlejší věci. Tady je Vince Gill, Lady A.

takhle Vince Gill, taky Lady A. Skvělý propojení, moc se to povedlo. No tak pojďme si dát uskupení Lady A, dřív tedy Lady Antebellum. Tohle je taková

Tak, tohle zpěvák měl úspěch hlavně s věcičkou Ordinary. Ne, že bych ho úplně žral tady. A tahle věc mě jako oslovila docela dost. Catch my breath. Předposlední věc ode mě pro vás, tohleto je Alex Warren. No a tady trošku dešťová věc, What's a Little Rain. Má na svědomí zpěvák Ernest. Taková ta

co trochu deště, tedy dešťová písnička, taková trochu, no, proč ne, tohle je Ernest, současná jeho záležitost, která mi udělá radost. Tohle je závěrečná věc pro ACX, American Country Express.

0: Republic.
1: When you don't need to go to IFA, it's Tifa representing.
2: Best in reggae music. Stay tuned. Tweet.
3: Woman. History would try to have us forget the great queens who ruled, the female warriors who stood proudly beside men on battlefields. How we've been of service to humanity, creating life, nurturing our families, teaching the nation, protecting peace, discerning within this world. They tried to silence us, made us to think we were weak.
4: Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Konečně zdraví Lukáš Kolíbal a na úvod samozřejmě Hempress Sativa, která tento týden ve středu oblaží Českou republiku. Tohle je z novýho alba, který se jmenuje Woman. Dáváme se to i s intrem a s ochutnávkou toho, co můžete zažít ve středu večer v Praze. Budeme taky soutěžit o jeden volný vstup a samozřejmě mnohem více. Tak tohle to je Antre, Jam Music, Reggae Station na Color Music Radio. Srdečně zdravím od Karlových Varů až po Opavu a nebo samozřejmě, kde posloucháte přes internety, kdekoliv po světě. Srdečně zdravím a tahle ta věc, první pull-up dnešního večera. Jam Music, Reggae Station a Hempress Sativa. Pěkně na úvod.

Nové album Empressa TV se jmenuje Woman, věnováno jejich síle, intuici, vnímavosti. Produkce italský Paolo Baldini Dub Files, který s Empressa TV přijede tuto středu i do Prahy. Tak okoštujte ještě trošku z této skvělé desky.

Empresativa se vlastně jmenuje Kerida Johnson, ale má přezdívku. A jaká je ta přezdívka? To mi napište na lukas@radiocolor.cz, případně na Instagramový účet JamMusicNet nebo Admirál Kolíbal nebo Color Music Radia do pošty, ale vlastně asi nejjednodušší, abych to měl přímo před očima, je právě lukas@radiocolor.cz a posílejte to hnedka, protože v ideálním případě bych ještě dneska před koncem rád vylosoval jednoho z vás, který vyhraje jeden volný vstup na středeční akci, která proběhne na ostrově Štvanice v Praze v klubu Fuchs 2 Hempre Sativa a Paolo Baldini v rámci Dub Club Live. Takže tolik pro dnešek muzika Hempresativy a k těm dalším tématům. Aspoň nastíním malinko, blíží se nám koncert The Abyssinians, blíží se nám taky letní festivaly, rád bych několik z nich určitě zmínil, protože přitápějí pod kotlem a zveřejnili velmi zajímavý jména, tak ať můžeme trochu plánovat i na léto. A potom jedno velký téma je 420, neboli že včera byl ten slavný datum 420, což je kód pro legalizaci ganji, marihuany, nebo jak Hempres v tom rozhovoru říká, entheogenní rostliny, rostliny, která mění vědomí. A v pondělí jsem ale nehrál, to znamená, že se hrozně těším na to, že si dneska večer dáme nějaký 420 set a že v Reggae Music těch songů o téhle bylině najdete mraky, tak na to se těším, to si dáme možná až v poslední hodině. Říkal jsem si, že dneska, když jsem vás nějakou dobu nechal ohledu, že bychom si to mohli trošku prodloužit až do půlnoci, to znamená, kdo se těšíte na DJ Ramela a reprízu jeho Aftermood, tak vězte, že bude začínat o půlnoci, protože do té doby se věnujeme Reggae Music. A když Reggae Music, tak vám vlastně můžu hrát z kterýkoliv éry a klidně se rozehrát na to téma hodinu sem, hodinu tam. Opravdu ta muzika je neuvěřitelně pestrá a představuje spousty proudů, spousty žánrů, který se zároveň prolínají. Nechci ale škatulkovat nějak přehnaně a naopak nechat vás, ať si uděláte vlastní obrázek a ať rezonuje, ať sami poznáváte, s jakou muzikou rezonujete. A to si myslím, že je za všema škatulkama, a že jedno, jestli posouváte roots, nebo spíš moderní věci, nebo dancehall, nebo dub, to všechno je reggae music, která má mnoho různých podob. A myslím, že se ale sluší, abych takhle na úvod začal u nějakých roots artists. A jak jsem zmiňoval před chvilkou, blíží se nám koncert jamajských The Abyssinians, tak úplně na začátek tohle setu zahrajeme právě je a moji oblíbenou skladbu, která se jmenuje Declaration of Rights. The Abyssinians, by the way, 24. května v Lucerna Music Baru.

Tak, to byl Sugar Minot a předtím Bob Andy, dvě velké legendy jamajského roots reggae. No a teď vás čeká Daddy Uroy, ten the originator toho DJského stylu, o kterém jsme mluvili předtím v souvislosti s Hempress Sativou, tak právě Uroy byl jeden z těch úplně prvních, který ten styl rozjeli. A abyste chápali tu historii a ten kontext, tak na začátku vlastně po ska byla éra rocksteady, což bylo hodně sladkých songů o lásce a tam měli prostor hlavně zpěváci. Nicméně, jelikož tehdy se všechna muzika vlastně vydávala na sedmipalcových vinylových deskách na Jamajce, bylo spoustu různých míst, kde se tyhle ty vinylové singly vyráběly, tak a potom se to pouštělo zároveň u sound systému, tak to byl způsob tamních diskoték a u nich byli vždycky někdo s mikrofonem, kdo tam hlásil v průběhu toho večera vlastně MC, jo, nebo prostě anoncoval, co se děje, ale zároveň i vlastně čím dál tím více toastoval a bylo potřeba, aby měli nějaký prostor. To znamená, oni hlásili přes ty zpívané písničky, ale aby ty zpívané písničky měly nějaký prostor, tak se začaly používat i ty B strany těch singlů, kde, dejme tomu, jste mohli najít více dabovou verzi toho původního songu, anebo třeba i instrumentální. To znamená, to byl právě ten prostor pro DJs, který začali vlastně čím dál tím více a více přidávat vlastně další vrstvu té písničky a třeba jí často dát ještě i další význam. Tak okoštujte Daddy Uroy, The Originator a věc jménem Runaway Girl.

Tak, dvě ukázky toho, co znamená na Jamajce, když je někdo DJ. Nejprve to byl The Originator Daddy Uroy se songem Runaway Girl, kde vlastně ten song původně naspíval Ken Boot a Uroy vlastně udělal ten další vrstvu a tak to najdete i na jeho albu, ale vlastně musel jsem hledat sám doufám, že to opravdu byl Ken Boot, ale předpokládám, že ano. A to stejný vlastně u tady tohohle songu, pod kterým je vlastně podepsán Clint Eastwood, to byl ten, kdo toastoval přesto Shine Eye Girl. Clint Eastwood, ne ten, který režíroval Madisonské mosty, ale jamajský DJ Clint Eastwood. Jak už jsem několikrát prozrazoval, na Jamajce bylo hodně populární, jak tam tehdy dávali hodně kovbojky a gangsterky z Ameriky, mluvíme o třeba 70. letech, tak si tehdejší interpreti často dávali různý filmový názvy, takže je tam Clint Eastwood, Charlie Chaplin a mnoho dalších vlastně těch jako postav. Určitě bych teď nevytanu další jména, ale třeba Ninja Man, Beanie Man, to jsou to jména vlastně, který mám pocit, že vlastně reagujou vlastně na tenhle svět těch filmových hrdinů. Tak tohle byl Clint Eastwood a ten originál podle všeho naspíval Cornel Campbell, protože ta instrumentálka původní je slavná, slavný song jménem Queen of the Minstrel, který naspíval právě Cornel Campbell. A ten z toho vzniknul potom celý rhythm, vlastně Cornel Campbell natočil ten song v roce 1969 na labelu Supreme a vlastně stejného roku potom ještě to vyšlo u Studio One. No a už v roce 72 na té instrumentálce začaly vznikat další verze. Iroy na to natočil věc jménem Freestyle, Dennis Al Capone, Girl of My Dreams a právě Clint Eastwood, China Girl v roce 1976 pro label a tak. No a postupně ta instrumentálka byla tak chytlavá, že ji přehrávali v nových podobách a vzniklo na to desítky, stovky, možná i dalších verzí, na kterých se podíleli mimo jiné Sister Nancy, Josie Wales, Sugar Minot, Horace Andy, i třeba i novější interpreti, jako třeba Sizzla Kalanji a mnoho dalších. Takhle bych mohl hrát jeden rytm klidně hodinu. Ale když pouštíte na reggae akcích, tak většinou zahrajete, záleží na tom, jak rychle mícháte, ale aspoň tak tři verze je takový optimál z mýho pohledu. Záleží na tom, jak dlouhý je necháte hrát, protože často to je tak, že zahrajete třeba jenom sloka, refrén a bum, hnedka další verzi. Tak dost řečí, pojďme nechat mluvit hlavně muziku. Já jsem před chvilkou zmiňoval Horáce Andyho a lovím tady jedno z jeho CDček, že jsem si říkal, že by se to teďka docela hodilo. Měl jsem ho v ruce a teď už ho tady v ruce nemám a těch CDček tady mám stovky, takže na Horáce za chvilku dojde. Tak jinou věc, kterou jsem ale tady nachystal, která je sice z trošku jiný doby, zmatl mě tam ten název Queen, protože ještě jeden jiný slavný song, který se jmenuje Queen Majesty a trošku mě zmátlo Queen of the Minstrel a Queen Majesty, nicméně o mnoho let později naspíval Chronix nádhernou věc, kterou se dáme teďka, která právě vychází z rytmu Queen Majesty, tak pro všechny Empress.

Tak, to byl další legendární americký zpěvák Johnny Osborne a jeho velký hit jménem No Ice Cream Love. Předtím Chronix, tím jsme trošku vyskočili z generací do současnosti a teď zase zpátky. Zmiňoval jsem před chvílí Horáce Andyho, pomyslného třetího člena Massive Attack, nebo čtvrtého člena, který spolupracuje s Massive Attack už od jejich prvního alba Blue Lines. By the way, Massive Attack mám pocit 10 letech vydali nový hodně hustý song, v kterém jim hostuje Tom Waits, ale to si dáme v polední menu. Teď Horace Andy solově, který taky začínal u Studio One někdy na konci 60. let a má dekády a dekády skvělých písniček a skvělých songů. Vybírám z těch jeho mnoha hitů vybírám song, který se jmenuje Don't Let Problems Get You Down, což znamená nenechte problémy vás schodit dolů. Pomlčka No Problem, to je na Jamajce takový často používaný slova, jak se máš, jaman, jaman, no problem. A tak i v té dnešní době, když zapnete zprávy a vidíte ty katastrofy všude možně, tak ať si udržíme nějaký pozitivní náhled. A Rastamani o tady tomhletom kolapsu Babylonu zpívají v podstatě od 60. let, takže ta jejich perspektiva je trošku jinačí, než možná my tady v šoku z toho, co se to děje. Tak to všechno už bylo popsáno dávno, dávno skrze, mimo jiné skrze reggae music. Tak tenhle tím songem, co vám chci zahrát, jsem vás chtěl podpořit v nějakém optimismu a pozitivním myšlení. A ne naopak, tak snad se povedlo. Příjemný poslech Horace Andy právě teď na Color Music Radio.

teď ta Boys Version. Horej jsem ty, Sweet Like Candy, Sweet Like Honey. Color Music Radio, Tanap, Tanap, Tanap, Tanap.

You have to understand. I tohle to je součást reggae music. Před chviličkou jsme si dali song jménem Unity, projekt Moving Souls, kde hostoval Mickey Romeo z kompilace Serious Dropout, která vyšla v roce 1995. A tehda se na vinilu dostala nějakým způsobem i ke mně, někdy o pár let později. A byla vlastně velmi zásadní pro můj další hudební rozvoj. Celá tato série tří dílů kompilace Serious Dropout. A jelikož to vystoupení s Empressativou bude hodně dubwise, protože zároveň i proběhne v rámci seriálu

nebo později potom taky Overproof. Ten sound byl tehda v klubech hodně populární, vlastně to hodně dabovalo, nicméně zároveň tam můžete slyšet i další hudební žánry. A my si hrajeme Rockers Hi-Fi v remixu Thievery Corporation z kompilace DJ Kicks, tak jak ji míchali pánové Kruder a Dorfmeister. Transmission Central se jmenuje ta věc. A je to zároveň takový schody k dalšímu tématu a to jsou nové věci. Rockers Hi-Fi po mnoha letech vydali úplně nový album, z kterého si za chvilku dáme ukázku.

Tak, to byl Zion Marley a jeho nový single jménem Heartbeat, tuším, že už asi třetí v pořadí, tak jsem zvědavý, co z toho bude, jestli zůstane u singlu jako jeho brácha YG, anebo chystá nějaký komplexnější materiál v podobě třeba EP nebo alba. My si hrajeme teďka poslední minimálně hodinu samý nový věci, které teďka vycházely v průběhu dubna a blížíme se víceméně do finále. Za necelých 10 minut máme půlnoc a ještě stále jsem se nedostal k tomu Ganja 420 setu, na který ještě dojde, ale už bude v novém dnu. Ale co jsem chtěl ještě zmínit, jsou ty akce, protože podpora těch eventů je velmi esenciální nejenom pro pořadatele, který do toho investují nemalý peníze, aby se to mohlo uskutečnit, ale i vlastně pro celou scénu, i pro ty muzikanty. Vlastně přesto, že kultura je třeba a samotným ministrem kultury teďka odsouvaná na trošku nepatřičná místa. Z mýho pohledu je to ta věc, která lidi nejvíc propojuje a posouvá a probouzí, ale otázka, kdo chce tady probouzet lidi. Tak aspoň takhle v tomto nočním pořadu to je jednou z mých přání a třeba vám to otvírá nějaký netušený rozměry ve smíru reggae music. Co jsem chtěl vás pozvat jsou konkrétní akce. Jednak 22. Den země a v Praze Hempress Sativa s Paolo Baldinim v pražském Fuchs 2 na Štvanici a předskakovat tam budou Shakatak, to je ta nejbližší akce, který jsme se věnovali na úvod a stále tam je otevřena ta soutěž o jeden volný vstup. Já se musím ještě podívat do mailu, kolik dorazilo správných odpovědí, jestli z toho jsem z toho vylosovat jednoho z vás. No a z dalších akcí v nejbližších dalších dnech tady vidím v Brně v kabinetu Mus dneska hráli Medial Banana a Lay Lo-Fi, který zároveň vystoupí v Praze taktéž ve Fuchsu 14. května. To bych moc rád viděl, slyšel jsem o Lay Lo-Fi, samý superlativa a Medial Banana jsou, jak se říká, Bredas from Banana Mada. Z dalších koncertů 22. dubna taky hrajou Fast Food Orchestra v Cargo Gallery. Případně je můžete vidět v Pardubicích ve Žlutým psu. Jsou aktuálně na turné. 24. dubna potom Švihadlo hrajou v Praze v Újezdu nad Lesy v Legendary klubu Black Pes. 100 zvířat v Písku v divadle pod čárou 25. dubna a teď už nakoukneme i do května. Švihadlo společně s Reggae v Českých Budějovicích 9. května. Už jsem zmiňoval Medial Banana a Lay Lo-Fi 14. května ve Fuchs 2. Dále, co tady máme dále, ještě listuju dále. No potom samozřejmě, jasně. 24. května The Abyssinians a Big Cute v Lucerna Music Baru, to je akce Jam Music. Do toho bych rád ještě vložil 31. května mám malý okno, Smith & Wesson, jo. Smith & Wesson, což jsou rappery z Brooklynu, který ale zároveň mají k reggae hodně blízko a společně s něma budou Blue & Exile, takže to je hiphopová událost v rámci Boomboxu, která proběhne na lodi Cargo Gallery, která je na Smíchovský náplavce. No a dále červen, to už jsou potom víceméně festivalové věci, víceméně. Jednak v rámci toho 420, velká pražská oslava 420 bude letos 6. a 7. června na Štvanici a jmenuje se to celý 420 Fest. A v rámci toho tam vystoupí v neděli třeba General Levy. A který ho bude doprovázet Joe Arriva, syn mat profesora 7. června. Celá akce 6. a 7. června 420 Fest
Prák. Zároveň v neděli 7. KRS-One v Lucerna Music Baru, o týden později potom 11. Prago Union v Riegerových sadech, 13. června novozélandský Fat Freddy's Drop v divadle Archa. Dneska jsem dělal rozhovor s jejich kytaristou a to bude taky nádherný koncert, jedna z největších kapel Nového Zélandu. Je to solo, jazzo, dubová záležitost Fat Freddy's Drop, doporučuju. No a málem bych zapomněl, máme reunion kapely Urban Bushman, kapely, s kterou jsem začínal zpívat před 25 lety a my jsme před 15 lety každý potom šel svojí cestou a teď po 15 letech jsme udělali reunion a v rámci toho nás čeká několik koncertů, konkrétně 29. května v Davidský klubovně a potom o den později na akci Roots and Future, která proběhne někde v jižních Čechách v kempu Harvánky, pokud se dobře pamatuju, na jejich sound systému Roots and Future. Tak na to se moc těším, to bude 30. května. No a zpátky teda do června. Co tady vidím dál, 19. a 20. Hořice v Podkrkonoší a legendární festival Cultural Reggae Vibes a pánové mi dneska psali, kdože tam bude. Tak možná prozradím i něco, co třeba není ještě oficiálně zveřejněný, tak to na mě neprozraďte, ale v pátek tam budou Fair Feketekerek, Green Smatrol, Moby Dick a Italy, což je výborná jamajská zpěvačka. V sobotu Urban Bushman, Reggae, Shashamani, nebo třeba taky Prago Union, a to ještě není všechno. To je pozvánka do Hořic, no a o týden později potom Mighty Sounds festival, který je plný tradičně punku a hardcoreu a kytar, nicméně je tam i nějaký prostor pro reggae music a letos i obstarají The Selector, Skindred, no a teď se posaďte Burning Spear. Velká legenda jamajské muziky, jamajského roots reggae, kterého jsme loni přivítali v Lucerna Music Baru. Jedna z opravdu z 81letý jamajský zpěvák s velkým charisma, chodící encyklopedie reggae music. Ten vystoupí poslední červnovou neděli na festivalu Mighty Sounds u Tábora. Tak tolik akce do letních prázdnin. Stále visí otazník nad reggae meetingem, který měl proběhnout hned o týden později, první červencový víkend, nicméně místo, kde se to mělo uskutečnit celý, tak končí, nebo končí ta jeho stávající podoba, mluvím o Beach Parku Mlékojedy, takže kdybyste třeba chtěli udělat u vás na zahradě nebo ve vašem kempu reggae meeting, napište mi lukas@radiocolor.cz a budu moc rád, když by tato akce dopadla, srdeční záležitost. No a malý vyhlídky do léta, úplně ve stručnosti, jednak hručka jamajské noci v Nitre v 1. srpna, potom z další akce 6. srpna 100 zvířat v Praze, tuším, že Riegerovy sady, 7. a 8. Right News Music Garden Louňovice pod Blaníkem, 21. a 22. srpna Hip Hop Camp a jeho reunion, no a konečně 28. a 29. srpna Uprising Festival, což je asi největší středoevropská událost, která vlastně se hodně točí kolem reggae music. Z letošních potvrzených men to je zejména Protože, kterému jsme se věnovali velkou část dnešního vysílání, který tam bude se svojí kapelou Indignation. Hempress Sativa tam bude taky, ale nebude tam se Paolo Baldinim, ale bude tam s kapelou, se svojí kapelou Unconquerables. Bude tam taky hvězda západoafrického reggae Tiken Jaffa Coli a mnoho dalších. Uprising.sk, tam se dozvíte víc a dost bylo slov. Mám tady pro vás ještě dvě nové věci, jednak německý Jacoustic a jeho song Eat Your Money, sežer si svý prachy, a potom ještě Horace Andy, kterýho jsme si dneska sice už zahráli v jedné jeho klasické petce, nicméně tady novinka, minulý týden vyšlo nový album plný remixů a tak vám jeden z těch remixů za chviličku pustím, takže dva songy ještě, které jsou úplně nový, a potom 420 Special.
Teď je přesně půlnoc, pro ty, kdo posloucháte v úterní repríze, v úterní premiéře, tak už je středa. Teď je první minuta středy a my do ní vstupujeme s novým singlem od Jacoustixe. Příjemný poslech. S Color Music Radiem 22.4. Yes, I am.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.